0: Posluchači netrénovaného hlasa na Slovenskom rádiu.
1: Vyslušajte netrénovaného hlasa na Sovietskom rádiu.
2: Vous écoutez de la son d'une voix d'un amateur au radio.
3: You are listening to the sound of untrained voices on the radio.
4: You and others are listening to the sound of an untrained